0: Dobrega.
1: Tak po něco dvora, čora, čora, ty jsou tady dnes kolega. Fukuda, tanáka, tuváka, kudu budu, primuda, tak po něco dnes punda, čím.